Ještě jak jsem ho se vama Radio Agora sobotom uživo. I večeras do 01.